Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 30. srpna. Kaufland.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

0: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

čtvrteční Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Fantastická věc, A-Craze Funky Town právě teďko v našem éteru a my můžeme pomalu odstartovat čtvrteční ranní fresh s Andym a já vás tohleto samozřejmě velmi rád vítám, protože máme čtvrtek, pomalu a jistě se nám blíží víkend, no a my se už dneska začneme pomalu připravovat na ten nadcházející víkend. To se týče samozřejmě i našeho hudebního playlistu, mám tady pro vás novinku mezi 7 a 8 v našem éteru Jungle The Wave. A těšit se můžete taky na Alesso společně s Pendulum, Fade. Tak krásné ráno a užívejte čtvrteční ranní fresh. 7 hodin, 1,5 minuty k tomu, my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout až kolem 50 mm srážek. O víkendu se počasí přechodně uklidní, dešť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Český systém, který hlídá srdeční rytmus pomocí pásu na hrudi a umělé inteligence, míří do Indie. Olomoucký startup Cardi AI tam získal povolení k dovozu a prodeji řešení, které pomáhá odhalovat arytmie vedoucí k cévní mozkové příhodě či srdečnímu selhání a v Evropě už upozornilo na více než 500 závažných případů. Prince Harry a jeho manželka Meghan Marklová se podle britských médií plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

7 hodin 14 minut k tomu, krásné dobré ráno, dáváte si čtvrteční den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM, Jamiroquai, Runway a Grant Nelson

0: Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Rychlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: dáváte si čtvrteční Dance Radio, čtvrteční ranní fresh na 89 a 102,9 FM Z, Maren Morris a pecka, která se jmenuje The Middle právě teďkon a v našem éteru. Máme přesně na vteřinu 7:30 ráno a to znamená, že se jdeme podívat na to, jak to dneska bude vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Když jsme před půl hodinou měli počasí ve zprávách, tak to vypadalo úplně jinak, nebo respektive ta předpověď našich meteorologů je trošku odlišná s tou realitou, protože já koukám ze studia, tak zatím vidím krásně modrou oblohu, máme teda jasno, polojasno, ale v průběhu dne by se nám mělo zatáhnout a dojít to až do oblačnosti místy s deštěma. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 27 a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Ať už je to, jak je to, tak buďme rádi za to, že nejsou ty úmorný vedra. A kdyby to zůstalo takhle, jak je teďko ráno a jenom by šly teploty nahoru, tak by to bylo za mě značka ideál. Pojďme dál na muziku a Bless Terms and Conditions bude taky Allegria, Anti-Up, Timmy Trumpeta nebo Major League.

0: 7 hodin, 51 minut, to je aktuální čas, ještě jednou krásné, dobré ráno. My jsme Dance Radio 89 a 102,9 FM a tohle je, přátelé, čtvrteční ranní fresh. ATB, What About Us, právě teďkon v našem éteru, no a my se podíváme po 8 hodině, za co a proč konkrétně návštěvníci jednoho německého festivalu vypískali jedno vystoupení. Rozhodně si na to počkejte, myslím si, že vás to může zajímat. Neprozradím teďkon víc, určitě je to více, je to více než zajímavý, takže se na to rozhodně počkejte. Do 8 hodiny si dáme třeba Patrik Kozub, David Rockery a Million Stars, bude taky Mooney a Duff.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.

Dáváte si čtvrteční den z rádio na 89 a 102,9 FM. Mooney Dove, I've been loving you, právě teďkon u nás v éteru v rámci čtvrtečního ranního freshe. My mezi 8. a 9. budeme určitě pokračovat v té nejlepší taneční muzice. Čeká nás třeba Rui Feel Alright. A těšit se můžete taky na Mobiho Go. Tak užívejte pohodové čtvrteční ráno, 8 hodin a necelá jedna minuta, k tomu my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Policie se od středečního odpoledne zabývá dvěma událostmi, které se staly na křižovatce ulic Spojovací a na Balkáně, kde měl neznámý pachatel střílet na projíždějící vozidla. Žádná z osob nebyla zraněna. Senátoři ve středu rozhodli zamítnout návrh zákona o státních zaměstnancích, kterým se vládní poslanci rozhodli nahradit stávající služební zákon. Pro zamítnutí normy, která se nyní vrátí do sněmovny, hlasovalo 52 senátorů. Zatímco ve většině Evropy tento týden vedra ustoupila, Balkán čeká jedna z nejintenzivnějších a nejdelších epizod horkého počasí letošního léta. Teploty mohou lokálně stoupat na 40 stupňů Celsia a region přitom trápí vedra už několik týdnů, což výrazně zhoršuje situaci se suchem a lesními požáry. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

8 hodin 15 minut k tomu vy si dáváte čtvrteční Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM a také čtvrteční Ranní Fresh s Andym. No a my se jdeme teď podívat

0: obrovský potlesk, protože údajně i sami organizátoři říkali, že se jim to povedlo. Nicméně sklidili za to však hlasitý pískot a bučení. Model umělé inteligence se učil z archivu předchozích inscenací, historických dokumentů a uměleckých děl a cílem bylo reflektovat 150 let vývoje vnímání Wagnerova díla. Výsledná vizuální koláž ale diváky i kritiky spíše mátla z důvodu nesrozumitelnosti symboliky v momentě, kdy třeba ústřední dvojice řešila lásku a vášeň, AI na pozadí promítala dobový plakát z ropné krize ze 70. let. A takovýchhle problémů nebo respektive takovýchhle nepovedených věcí tam údajně bylo více. Tak to vidíte, ta umělá inteligence, ano, může nám v ledačem pomoci, ale když ji necháte udělat takhle jakoby celý projekt, tak to nemusí vždycky dopadnout podle vašeho očekávání. Pojďme dál na muziku. Před námi Moby Go, bude taky Mossiman N21, anebo taky novinka v našem éteru, česká záležitost, český producent Panolda, Wait For Me.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio.

Naprosto pohodová záležitost v éteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM a taky novinka v našem éteru, česká záležitost pan Olda, Wait for me, naprosto skvělá věc, kterou prostě chcete takhle po ránu slyšet. Myslím si, že tohle přesně bylo vystihnutý toho, jak se správně nalazovat na ten čtvrteční den. Takže děkujeme za tenhle ten track, opravdu fantastická záležitost. Věřím tomu, že dneska si tuhle tu věc Fetru ještě užijete. My máme krátce po půl devátý a pojďme se podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm, i když to teďkon zatím tak nevypadá, protože zatím máme polojasno, sluníčko, ale odpoledne by se nám to mělo trošku zkazit. Odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, bylo poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a my půjdeme dál na muziku. Oliver Dollar, Jimmy Jules, Pushing On, bude taky Dumbling, Regard, Band, Taylor X, a nebo taky Norman Dorey.

Norman Doray, Bring Back to the Groove a právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM 10 minut před 9 hodinou raní. No a my do 9 ještě určitě stihneme třeba Clooney společnost Robin S, bude taky Cassius a Don't Let Me Be. No a po 9 hodině už bude dopolední drive dneska s Michaelem C. Michael tady bude samozřejmě pro vás i odpoledne v odpolední show a taky nesmíme zapomenout na to, že dneska v rámci čtvrtečního večerního vysílání máme naší staniční hitparádu Dance Radio Chart, pro který můžete hlasovat každý týden na našem webu danceradio.cz. Tak pojďme na muziku, jak jsem sliboval, do 9. Clooney, Robin S, anebo taky Cassius. Dance Radio. I told you once, now I tell you twice.

In me právě teďkon v našem éteru na 89 a 102,9 FM. Přátelé, čtvrteční a ranní fresh nám utekl jako voda. Já se s vámi pro dnešek už loučím, popřeju vám klidný zbytek čtvrtka. Určitě budeme rádi, když se trváte se společností Dance Rádia. No a budu se na vás těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Po 9. už Michael C. a dopolední drive. Dance Radio. Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout až kolem 50 mm srážek. O víkendu se počasí přechodně uklidní, dešť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Český systém, který hlídá srdeční rytmus pomocí pásu na hrudi a umělé inteligence, míří do Indie. Olomoucký startup Cardi AI tam získal povolení k dovozu a prodeji řešení, které pomáhá odhalovat arytmie vedoucí k cévní mozkové příhodě či srdečnímu selhání, a v Evropě už upozornilo na více než 500 závažných případů. Prince Harry a jeho manželka Meghan Markleová se podle britských médií plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásný čtvrteční dopolko, díky Andymu za warm-up Raní Fresh. Je tu každý všední den, a to ráno mezi 7 a 9, dneska to stalo 100% za to. Dejte si Andyho i zítra. Já dnes a zítra zaskočím za Katie, která má dovču. Příští týden tu bude od pondělí v plné formě. My se dneska do polko podíváme, jak zesnulá žena odkázala z Zoo Praha mnoha milionovej majetek. A taky vám prozradím, kdy, pokud tedy se ještě rozjasní obloha, ještě můžete pozorovat Perseidy. Další taneční playlist pokračuje. Buďte s náma, tady je Dance Radio.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio.

0: Kaufland.
1: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Tady jeden z rádio hrajeme nejlepší taneční muziku. Zesnulá žena, pozor, odkázala ZOO Praha mnoha milionový majetek, a to včetně dvou nemovitostí. Městští radní přijetí dědictví pro tuhletu příspěvkovou organizaci schválili, a to na srpnovém zasedání. Jde o dvě nemovitosti a hotovost v celkový hodnotě přes 13 milionů korun. Navíc bylo prozrazeno, že se nejedná úplně o výjimku a podobných případů mají každoročně v ZOO několik. Například v roce 2021 jiná žena odkázala ZOO majetek v hodnotě 17 milionů. Rekordní částka pro pražskou ZOO od soukromého dárce je 1 60 000. Peníze jdou vždy na hlavní činnost organizace, tedy na provoz ZOO. Teď už další muzika, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Hrajeme parádní playák, my jsme Dance Radio, doufám, že si to s náma užíváte. Já tu dnes tančím téměř na židli a dopoledne to odsejpá opravdu parádně. Co pro vás máme ale večer? Tak dneska, jelikož je tu čtvrtek, tak dáme hit parádu Dance Radio Charts, potom Tiesta, Prismatic Radio Show, State of Trance a Armin van Buuren taktéž není možné, aby chyběl a není potřeba ho taky představovat. Musical Freedom Radio Show a Adam Beyer, to je to, co vás čeká na závěr až do půlnoci. Tak si to užijte v celou zprávě.

Policie se od středečního odpoledne zabývá dvěma událostmi, které se staly na křižovatce ulic Spojovací a na Balkáně, kde měl neznámý pachatel střílet na projíždějící vozidla. Žádná z osob nebyla zraněna. Senátoři ve středu rozhodli zamítnout návrh zákona o státních zaměstnancích, kterým se vládní poslanci rozhodli nahradit stávající služební zákon. Pro zamítnutí normy, která se nyní vrátí do sněmovny, hlasovalo 52 senátorů. Zatímco ve většině Evropy tento týden vedra ustoupila, Balkán čeká jedna z nejintenzivnějších a nejdelších epizod horkého počasí letošního léta. Teploty mohou lokálně stoupat na 40 stupňů Celsia a region přitom trápí vedra už několik týdnů, což výrazně zhoršuje situaci se suchem a lesními požáry. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance radio. Dance radio. I get the party lit.

0: Tady je Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku. Každoroční světelná podívaná v podobě Perseid se nejvíc rozzářila letos na obloze v noci z 12. na 13.8. Taky jste mohli vidět speciální programy. A tam to bylo spojení i se zatměním slunce. Možná nevíte, ale Perseidům se říká slzy svatýho Vavřince. Že se jedná o každoročně opakující se jev, věci zjistili až v 19. století. Můžu vám ale říct, že to neznamená, že by její pozorovatelé mohli vyhlížet pouze tu noc, tedy v půlce srpna. Letos je ten jev pozorovatelný už od 17. července a potrvá až do 24. 8. Takže ještě máte možnost, pokud se rozjasní, tady se jde vidět. Třeba budete mít štěstí. Další taneční muzika na Dance Radio. Úžasný dopoledne.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark.

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tesco.

Na Dance Radio nejlepší taneční muzika. Teď mám pro vás ale další hudební tip. V pátek vydal Lucas Graham nový album s názvem Good Times, postavený na sebereflexi, dědictví a taky těžce vydobitý perspektivě. A jeho hudba se aktuálně opírá o keltský lidový tradice, který ho formovali v dětství, když vyrůstal v Kodani. Vy si můžete poslechnout jemný single Before You Go, který je teď online, a tahle ta hluboce osobní nahrávka je vzpomínkou na zesnulýho otce zpěváka s odkazem na zpěvákovi irský kořeny. Já to doporučuji, je to zajímavá záležitost, i když ne taneční. Jasným příkladem zvukově i textově právě Lukasova původu je track Before You Go. Od nás ale je už další taneční playlist, tady ho máte. Super dopoledne.

0: Na den s rádiu nejlepší tanční muzika, jako vždy, s celou zprávy a kolega Andy Road. Teď se podíváme za americkým rapperem Yem, tedy kontroverzní to postavou, dříve známou jako Kanye West. Ten má v říjnu teď odehrát dva koncerty v ruském Petrohradu. Takže opět rozvířil kontroverzi kolem své osoby na plný obrátky. Je se tak aktuálně má stát největší západní hvězdou, která v Rusku vystoupí od celoplošní invaze na Ukrajinu před více než 4 lety. Uvidíme, jak to dopadne. Jeho vystoupení se samozřejmě ruší jak na běžícím pásu. Tady si osobně troufnu tipnout, že to proběhne, protože se to Rusku náramně hodí. Další taneční muzika pokračuje. Jsme Dance Radio.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
3: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout až kolem 50 mm srážek. O víkendu se počasí přechodně uklidní, dešť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Český systém, který hlídá srdeční rytmus pomocí pásu na hrudi a umělé inteligence, míří do Indie. Olomoucký startup Cardi AI tam získal povolení k dovozu a prodeji řešení, které pomáhá odhalovat arytmie vedoucí k cévní mozkové příhodě či srdečnímu selhání, a v Evropě už upozornilo na více než 500 závažných případů. Prince Harry a jeho manželka Meghan Marklová se podle britských médií plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Tady je Dance Radio a nejlepší taneční playlist. Společnost OpenAI spustila novou službu, a to ChatGPT, ovšem určenou primárně pro nezletilí. Nazvaná je ChatGPT-14. Chatovací robot je přizpůsobený mladým lidem a služba je vybavena taky rodičovskou kontrolou s vylepšenýma bezpečnostníma funkcema. Tak uvidíme, tohle by mohl být samozřejmě pro mnoho rodičů takovej záchranný kruh. Od nás

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: hrajeme nejlepší taneční muziku, my jsme Dance Radio. Návštěvníci pražské zoologické zahrady můžou od dnešního dne vidět ve velkém expozičním bazénu v dolní části areálu mládě Lachtana jihoafrického. Sameček se narodil 5. června a dosud pobýval v zázemí se svou matkou Daisy, kde se postupně učil plavat. Ale už má dostatek zkušeností a může tedy do veřejné expozice. Takže případně tip pro vás, kam vyrazit. Samečkovi jsou tedy zhruba 2,5 měsíce a váží už 14 kg. Zatím nemá potravu dospělých lachtanů, na tu přejde až příští rok. Rostomilost sama samozřejmě. Další muzika pro vás, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

0: Dnešní dopoledne končí, já to budu opět od 14. Teď si dejte 2 hodiny nejlepších tanečních beatů, úplně bez rušení, bez mluvení a ve 14 sejdem. Playlist jako vždycky na našem webu nebo v aplikaci a pokud se razíte někam na oběd, tak ideálně s tanečníma beatama ve vašich uších. Dobrou chuť a od se těším. Čau.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Dance Radio.

Policie se od středečního odpoledne zabývá dvěma událostmi, které se staly na křižovatce ulic Spojovací a na Balkáně, kde měl neznámý pachatel střílet na projíždějící vozidla. Žádná z osob nebyla zraněna. Senátoři ve středu rozhodli zamítnout návrh zákona o státních zaměstnancích, kterým se vládní poslanci rozhodli nahradit stávající služební zákon. Pro zamítnutí normy, která se nyní vrátí do sněmovny, hlasovalo 52 senátorů. Zatímco ve většině Evropy tento týden vedra ustoupila, Balkán čeká jedna z nejintenzivnějších a nejdelších epizod horkého počasí letošního léta. Teploty mohou lokálně stoupat na 40 stupňů Celsia a region přitom trápí vedra už několik týdnů, což výrazně zhoršuje situaci se suchem a lesními požáry. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: srpna. Kaufland.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť

0: péči o telo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od 2 kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dance Radio.

Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout až kolem 50 mm srážek. O víkendu se počasí přechodně uklidní, dešť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Český systém, který hlídá srdeční rytmus pomocí pásu na hrudi a umělé inteligence, míří do Indie. Olomoucký startup Cardi AI tam získal povolení k dovozu a prodeji řešení, které pomáhá odhalovat arytmie vedoucí k cévní mozkové příhodě či srdečnímu selhání, a v Evropě už upozornilo na více než 500 závažných případů. Prince Harry a jeho manželka Meghan Marklová se podle britských médií plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Flandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Dance Radio. Dance

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Policie se od středečního odpoledne zabývá dvěma událostmi, které se staly na křižovatce ulic Spojovací a na Balkáně, kde měl neznámý pachatel střílet na projíždějící vozidla. Žádná z osob nebyla zraněna. Senátoři ve středu rozhodli zamítnout návrh zákona o státních zaměstnancích, kterým se vládní poslanci rozhodli nahradit stávající služební zákon. Pro zamítnutí normy, která se nyní vrátí do sněmovny, hlasovalo 52 senátorů. Zatímco ve většině Evropy tento týden vedra ustoupila, Balkán čeká jedna z nejintenzivnějších a nejdelších epizod horkého počasí letošního léta. Teploty mohou lokálně stoupat na 40 stupňů Celsia a region přitom trápí vedra už několik týdnů, což výrazně zhoršuje situaci se suchem a lesními požáry. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s NB.

0: k tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Barricade Dance, Barricade Swim, Dance, Dance, Dance, výborná to taneční novinka, doufám, že si užíváte čtvrteční taneční playlist Bernardům, přejeme jen to nejlepší k svátku. S váma opět Michael C, dnes až do 19. protože po 15. přihodíme ještě hit parádu Dance Radio Chart, tedy to nejlepší podle vašeho hlasování ve stejný čas, tedy v 18 hodin spouštíme ovlivňování příštího kola. Teď už ale další playlist, Above and Beyond, Ferek Don, Skrex a Sera, Kyoto nebo John Summit společně s The Chainsmokers. Užijte si taneční servis Dance Radio, super odpoledne.

Na Dance Radio pochopitelně nejlepší taneční playlist John Summit, The Chainsmokers a taky You'll See All The Time. Pokud nevíte, co vám zrovna hrajeme, všechno naleznete na webu anebo v aplikaci Dance Radio CZ. Než tu bude Andy a další dnešní zprávy, tak dáme třeba Daft Punk a jejich pohodovku Digital Love. Terminology doručí šlapačku Boys in the Club. A dáme si i The Midnight a

0: Nudit se určitě nebudete. Po 15. čekejte pohled do hitparády Dance Radio Chart. A nějaký zajímavý hudební tip, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout až kolem 50 mm srážek. O víkendu se počasí přechodně uklidní, dešť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Český systém, který hlídá srdeční rytmus pomocí pásu na hrudi a umělé inteligence, míří do Indie. Olomoucký startup Cardi AI tam získal povolení k dovozu a prodeji řešení, které pomáhá odhalovat arytmie vedoucí k cévní mozkové příhodě či srdečnímu selhání, a v Evropě už upozornilo na více než 500 závažných případů. Prince Harry a jeho manželka Meghan Marklová se podle britských médií plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně.

0: větší nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Na Dance Radio pokračuje nejlepší taneční playlist, za chvilku Polokenfold, Lonely Ones, Jeven Spoon, klasika Be Angeled, novinka od tuzemského DJ a producenta Filipa Zelenky, Heartbreak, což jsou skvělý drum and bassový beat, a tohle to už je Christoph, Give It Love, výborná věc, funguje skvěle na tanečním parketě, tak si to užijte, my jsme Dance Radio, já Michael C, přeju úžasný poslech, pojďme na to.
1: Chris Sadler na Dance Radio.

Polk and Fault, Lonely Ones, Calvo, remix, my jsme Dance Radio, podíváme se do hitparády Dance Radio Charts, protože dnes v 18 hodin už nás čeká 33. letošní kolo. Na stupních vítězů minulý týden byl na trojce Robin Schulz, na druhém místě Lost Frequencies a Dromun pokaždé, co se zúčastnili hitparády, tedy čtyřikrát už brali první místo, a to s drum and bassovým singlem Shelter. Vyhrají po pátý, dozvíte se, po 18. Ve stejný čas taky pouštíme hlasování do příštího kola. Tak si to dejte. Teď už Burner, Bingo Players, Paula Bryson nebo Flight Facilities a Brutes, Forever in My Room. Super čtvrtek. Dance

0: Flight Facility, Sucky Brutes, Forever in My Room, výborná to taneční muzika. Co pro vás chystáme dnes večer? Jelikož je tu čtvrtek, tak stopro musíme dát hit parádu Dance Radio Chart v 18 hodin. Dále tu máme Tiesta, není potřeba tuhletu legendu představovat, mimochodem aktuálně každý pondělí, celý srpen na Ibize, nová rezidentura. Máme tu dnes je State of Trance od Armina van Burena, Musical Freedom Radio Show a dorazí i Adam Bayer, jeho techno. Trump Code Life je tu až do půlnoci. Teď do celý Gorillaz, Glockenbach nebo The Bucketheads, klasika The Bomb, tady jeden z rádio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Dance Radio. Dance Radio.

Policie se od středečního odpoledne zabývá dvěma událostmi, které se staly na křižovatce ulic Spojovací a na Balkáně, kde měl neznámý pachatel střílet na projíždějící vozidla. Žádná z osob nebyla zraněna. Senátoři ve středu rozhodli zamítnout návrh zákona o státních zaměstnancích, kterým se vládní poslanci rozhodli nahradit stávající služební zákon. Pro zamítnutí normy, která se nyní vrátí do sněmovny, hlasovalo 52 senátorů. Zatímco ve většině Evropy tento týden vedra ustoupila, Balkán čeká jedna z nejintenzivnějších a nejdelších epizod horkého počasí letošního léta. Teploty mohou lokálně stoupat na 40 stupňů Celsia a region přitom trápí vedra už několik týdnů, což výrazně zhoršuje situaci se suchem a lesními požáry. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Сонячні музикали.

0: Letní to píseň Folamu, Ramadu a taky Mariam Voyage. Vy posloucháte Dance Radio, playlist vždycky naleznete na webu, anebo taky v naší aplikaci danceradio.cz. Máme čtvrtek a je tedy už potřeba zmínit, že i v neděli pro vás chystáme autorský shows. Konkrétně se v neděli vždy střídají Climax Chrisa Sadlera a taky Club Mix Milana Kroužila. Vždy se speciálními hosty. Tuhletu neděli se těší opět Chris Sadler. Climax startuje v neděli od 18 hodin a čekejte 3 hodiny nejlepších, většinou houseových beats, tak se nechte překvapit, co si pro vás Chris Sadler tento víkend připravil. Ode mě po reklamě Cream a Lika Dangerous dáme si novinku od Hugela a Ultranat je Moving to the Sun a nebudou chybět tuzemští Dromun.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

0: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
1: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
4: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika pokračuje. Edgewood, Bob Sinclair, Calvin Harris, Ocean and War. Pode mnou ale Farben Freedom, to je další muzika, kterou jsem vám vybral právě teď. My jsme Dance Radio. Úžasný čtvrtek. Pojďme na to.

Autonomous, Amanda Stai, Goodbye, nejlepší taneční muzika. Kde jinde než na Dance Radio playlist na webu nebo v apce danceradio.cz, kde se můžeme vidět případně do konce srpna ještě na Majdanech, tak je jich hodně privátních, ovšem příští pátek zakončíme léto v klubu Roxy, a to na Mainstage Party, takže tam se ještě můžeme počkat. Víc o mě naleznete samozřejmě třeba na Instači, kde mě najdete jako Michael C. Teď pokračujeme s dalším tanečním playlistem. Co tu pro vás máme, než bude celá další zprávy, tak třeba Arno Costa, Adama Freelanda a podobnou už Fisher a jeho Rain, což je velká taneční paráda. Tak užijte. Dance Music, jsme Dance Radio.

Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout až kolem 50 mm srážek. O víkendu se počasí přechodně uklidní, dešť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Český systém, který hlídá srdeční rytmus pomocí pásu na hrudi a umělé inteligence, míří do Indie. Olomoucký startup Cardi AI tam získal povolení k dovozu a prodeji řešení, které pomáhá odhalovat arytmie vedoucí k cévní mozkové příhodě či srdečnímu selhání, a v Evropě už upozornilo na více než 500 závažných případů. Prince Harry a jeho manželka Meghan Marklová se podle britských médií plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Německá DJ Kalovra a s ní Anne Christine, Mess You Up, my jsme Dance Radio. Aktuálně se hodně skloňuje film Bojovník. Objevily se první recenze a ty dojmy nejsou úplně úžasný. Hlavně se řeší, že třeba uznávaný herec Milan Ondrík těžko může zachránit scénář, který je plný kliše v prvním českým MMA filmu. Hodně se spekuluje o tom, že to je spíš celá reklama na organizaci Octagon, která stála hodně peněz a snaží se napodobit Hollywood. Byli jste, já osobně vynechám. Ode mě je Zbun, Jungle a taky Adele v remixu High Contrasta.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: Alesso a Pendulum Fate, moje oblíbená záležitost, mimochodem Alesso to nevynechal ani na festivalu Beats for Love, tohoto je super track. Clayton, What a Dancer, 642, což je projekt Johna Newmana, What Would I Do, a nebo David Morales, Need New, my pokračujeme s další taneční muzikou přesně pro vás. Za chvilku probereme taky večerní program do detailu. Buďte s náma.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nora van Elken, Petr Mee, za chvilku Parisi a Fred Again, to je super věc, This is Real, Armin van Buuren nebo Timmy Trumpet, no a v 18 hodin už odpálíme hit parádu Dance Radio Chart, těším se na vás. Dnes dorazí taky Tiesto, Armin van Buuren, Musical Freedom Radio Show nebo Adam Beyer, je z čeho vybírat, tak si to dejte až do půlnoci. Teď už slíbená dance music a za chvilku tedy u hit pošky, toho nejlepšího podle vašeho hlasování. Jsme Dance Radio, díky, že ladíte.
1: Dance Radio.

Policie se od středečního odpoledne zabývá dvěma událostmi, které se staly na křižovatce ulic Spojovací a na Balkáně, kde měl neznámý pachatel střílet na projíždějící vozidla. Žádná z osob nebyla zraněna. Senátoři ve středu rozhodli zamítnout návrh zákona o státních zaměstnancích, kterým se vládní poslanci rozhodli nahradit stávající služební zákon. Pro zamítnutí normy, která se nyní vrátí do sněmovny, hlasovalo 52 senátorů. Zatímco ve většině Evropy tento týden vedra ustoupila, Balkán čeká jedna z nejintenzivnějších a nejdelších epizod horkého počasí letošního léta. Teploty mohou lokálně stoupat na 40 stupňů Celsia a region přitom trápí vedra už několik týdnů, což výrazně zhoršuje situaci se suchem a lesními požáry. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. We have had some technical problem.

0: 33. kolo hitparády Dance Radio Chart je už v plném proudu. Tentokrát jsme nasadili tři novinky, které jste slyšeli před chvílí. Chrisa Sadlera, našeho kolegu, Language Without Words, Dubs a Bobby Harvey, Playground se taky uchází o vaše hlasy a Jubel Ocean House je třetí nový kousek pro tento týden. Hlasuje se na DanceRadio.cz klidně hned teď. Všechno už je spuštěný. Po minulém kole nás opustili Hot Sins 82, Boya Mora, Duran Jones. Jdeme do komplet žebříčku, tady ho máte. Naleznete ho taktéž na našem webu. Dance Radio Chart.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Dance Radio Chart.

Čtvrtý místo v Dance Radio Chart, Another 54 Ultra Talk To You. Před náma tři nejlepší pecky pro tento týden. Na trojice Drum Sound, Bassline, Smith, minulé novinka Pure Fire. A opět na prvních dvou místech žádná změna. Lost Frequencies na dvojce a už po pátý Drum Moon berou zlato Shelter. Naposledy připomenu, že se do hit parády hlasuje na webu danceradio.cz a to klidně hned teď. Po hit poštce taky Tiesto, Armin nebo Adam Weyer. Mějte se a zítra dopo i odpo. Ahoj. Třetí místo.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Dance Radio. Dance Radio.
5: Go, go, go, go. Fast track to a new era.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Detroit.